0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česko dostalo od NATO zásadní úkol posílit protivzdušnou obranu a vybudovat těžkou brigádu, jelikož vojenské schopnosti jsou klíčové. Vládní představitelé zdůrazňují, že nejde jen o procenta obranných výdajů. Tento závazek má zajistit lepší připravenost na případné přesuny spojeneckých vojsk. České školy zažily během 2023 rušný rok plný změn, které zahrnovaly například dřívější začátek letních prázdnin a konec plateb za plavecké kurzy. Tyto změny způsobily chaos a byly částečně výsledkem legislativy minulé vlády, ale také náhlými kroky nového ministra Roberta Plagy. Odborníci a ředitelé škol varují, že náhlé změny školství neprospívají. Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ohledně kompetenčního sporu mezi prezidentem a vládou je označeno jako aktivistické, což by neměl řešit. Ústavní právník Aleš Gerloch a politolog Jan Kubáček upozorňují na možné důsledky, které by mohly posílit aktivistické politiky. Verdikt může ovlivnit budoucí politické rozhodování a zasáhnout do fungování ústavních institucí. Ministr zahraničí Petr Maczynka odmítl během sněmovních interpelací stáhnout svá slova o puči, čemuž ho vyzval Marek Výborný z KDU-ČSL. Maczynka se namísto toho znovu obul do ústavního soudu, který podle něj rozhoduje účelově a aktivisticky. Tento spor ukazuje napětí mezi politickými aktéry a justicí v České republice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Bass up.
1: Tak ahoj, ahoj, zase vás všechny zdravím z Rádia B. Máme tady další pokračování pořadu Bass Up, 54. díl. A začneme takovou klidnou věcí. Dneska vyšlo album Mystic State, jmenuje se Treats. A hned první úvodní věc se jmenuje Untitled Soul Loop. A je to taková fakt příjemně postavená deska, určitě je vyhledejte a pustíte. Vyšlo to teďko v červnu na Chikara Project. Takže při příjemný poslech na Bčku, zdraví vás DJ Rascal. That's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

Tak tady to byl London Massive od Toma Intrabla a pojďme dál. Na labelu Step 2 Records vyšel track What You Mean. Dělal to DJ Pencil a The Cut Up Boys. A je taky pecka.

No a další věc, tady mám příjemný track, který dělal Manga Bay. Je to z jeho 4-trackovýho EPčka, vyšlo na Jose Records a track se jmenuje Red Roll. A posloucháte pořad Bass Up, který můžete slyšet buď v úterý od 8 večer nebo v pátek dopoledne od 10. Zdraví vás Raskal.

No a pokračujeme dál. Takovou pohodovou věcí je od Parlight a Xpedex tomu udělal Housebreaking Remix. Track se jmenuje Back in Session a vyšlo to na Sunshine Records, tak červnová věc. A posloucháte Radio B, pořád Bass Up.

No a pokračujeme dál, přátelé, v pořadu Bass Up si dáme teďko českou věc a je od dvojice týpků, který si říkají Mutanti hledají východisko a nedávno jsem je slyšel naživo v Kralupech na oslavách města a hodně mě oslovili, takže pojďme na to, track se jmenuje Kolem šlehají plameny a vyšlo to v loňském roce. Příjemný poslech.

0: musel jsem ho mít, kdo ho neměl, byl debil. Takhle jednoduchý to je, takhle jednoduchý to bylo, takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik, za jeden okamžik, milion holek s

0: čet. Bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen ji nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl. A virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl, dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to být.

No a teď se trošku rozhejbeme. Tady ta track je taková skočná věc a dělal to Helicopter a track se jmenuje Luke. Vyšlo to taky teďko v červnu, takže čerstvá záležitost na labelu Rogue Division. A pojďme do toho.

No, týpek, který se říká Louis Pitty, vydal teďko track taky v červnu, který se jmenuje Pulse Dreams. A vyšlo to na Canary Step Records a Louis Pitty si tomu udělal svůj denní mix, který je hodně příjemný. Je to taková two-stepovka, garážovka.

Tak celkem příjemná věc, co říkáte, a teď si dáme takovej svěžnější breakbeat a dělal to Funky Beats, track se jmenuje Killa a Funky Beats je vlastním jménem Antonio Carraso Peña, je to Španěl, taky šikovnej a tenhle ten track mu vyšel v červnu na 777 Records, Rádio Bčko.

No a další výjet si dáme producenta OBLQ. Track se jmenuje Kick Up a vyšlo to na dvoutrackovém EPčku taky v červnu na Life and Death Records.

No a další věcí je track od producenta, který se říká Kadela. Track se jmenuje Energy Cipher. A vydal teďko v červnu 3 tracky na svém EPčku, které vyšlo na labelu Gravitas Recordings. A je to hodně na pohodu. Takže přeju příjemný poslech, ať už posloucháte v úterý večer nebo v pátek dopoledne.

No a teď si dáme na Bčku další věc, je taková těžší do dubstepu, ale no, posuďte sami. Dělali to Virus Syndicate, tak se jmenuje Langman, a vyšlo to na Deep Dark and Dangerous, taky červnová záležitost, takže pořad Bass Up je tady pro vás.

No a navážeme podobným trackem. Producent Kaspa vydal teď novou věc a jmenuje se Let It Go. A vyšlo to na Ghostone a je to taková příjemná dubstepovka spíš klidnějšího rázu, takže se dost hodí do pořadu Bass Up.

Tak přátelé, posloucháte pořád Bassup na rádiu Bčko. Tady je DJ Rascal. Dáme si teďku track od Pavaného, Jelona Ivesa a Crafty Cuts. A track se jmenuje Comfort Zone. Vyšlo to na 7-trackovém LPčku. A fakt parádní tracky tam jsou. Pojďme.

Tak přátelé, pojďme na poslední track dnešního Bassupu. Dělal ho producent Nina. A track se jmenuje The World Is On Fire. A vyšlo to na 5-trackovým EPčku, které se jmenuje Internal Makeup. A vyšlo to na Fauxpoly teďko v červnu. No a nezbývá nic víc, než se s váma rozloučit. Přeju vám, abyste se měli fajn a poslouchejte muziku, poslouchejte Rádio Béčko, je to rádio od lidí pro lidi, takže jsme tady stále pro vás a záznamy mýho Bassupu jsou na Soundcloudu Rádia B, takže můžete zpětně vyhledat a pustit si jakýkoliv díl. Mějte se fajn, zdraví vás Raskal, ahoj.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česko dostalo od NATO zásadní úkol posílit protivzdušnou obranu a vybudovat těžkou brigádu, jelikož vojenské schopnosti jsou klíčové. Vládní představitelé zdůrazňují, že nejde jen o procenta obranných výdajů. Tento závazek má zajistit lepší připravenost na případné přesuny spojeneckých vojsk. České školy zažily během 2023 rušný rok plný změn, které zahrnovaly například dřívější začátek letních prázdnin a konec plateb za plavecké kurzy. Tyto změny způsobily chaos a byly částečně výsledkem legislativy minulé vlády, ale také náhlými kroky nového ministra Roberta Plagy. Odborníci a ředitelé škol varují, že náhlé změny školství neprospívají. Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ohledně kompetenčního sporu mezi prezidentem a vládou je označeno jako aktivistické, což by neměl řešit. Ústavní právník Aleš Gerloch a politolog Jan Kubáček upozorňují na možné důsledky, které by mohly posílit aktivistické politiky. Verdikt může ovlivnit budoucí politické rozhodování a zasáhnout do fungování ústavních institucí. Ministr zahraničí Petr Mačinka odmítl během sněmovních interpelací stáhnout svá slova o puči, čemuž ho vyzval Marek Výborný z KDU-ČSL. Mačinka se namísto toho znovu obul do ústavního soudu, který podle něj rozhoduje účelově a aktivisticky. Tento spor ukazuje napětí mezi politickými aktéry a justicí v České republice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Zpomal s náma. Na Bčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Druhý album od Channel Beats, Your Day Will Come, přináší posluchačům neuchopitelné hudební dílo, které kombinuje známé melodie s neskutečnou emocionalitou. Tato deska, vydaná pod nezávislým labelem, nabízí posluchači pohled do světa plného zoufalých postav a písniček, které se zdají jako zrcadlové odrazy těch známějších. Channel Beats tímto albem potvrzuje svou schopnost tvořit hudbu, jež překračuje hranice běžných žánrů a oslovuje posluchače na hlubší úrovni. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: 22letý útočník Anthony Elanga poslal hezkým gólem Švédsko do vyřazovacích bojů na mistrovství světa po remíze 1-1 s Japonskem. Přestože toužil po vítězství, spokojil se i s bodem a ocenil hrdost i vytrvalost svého týmu. Elanga nyní soustředí veškerou energii na další výzvy, které přinese severoamerický fotbalový šampionát. Letošní mistrovství světa ve fotbale láme rekordy návštěvnosti. Sice ještě zbývá odehrát 48 zápasů, ale už se na zápasy přišlo podívat 3 605 357 diváků. Spojené státy, Kanada a Mexiko si tímto překonáním rekordu mohou plácnout a oslavit. Fotbaloví nadšenci, máte šanci vyhrát. Stačí správně odpovědět na otázku v soutěži k mistrovství světa, která probíhá až do 26. června 2024. Neváhejte, hrajte a vyhrajte zajímavé ceny, ať už fandíte ráno nebo večer. Česká fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa rozloučila po poněkud šedivém vystoupení, kdy obdržela 3 góly od Mexičanů. Je čas přemýšlet, zda naše sny o větších úspěších v budoucnu nepatří spíše do říše vzpomínek. Zbývá položit ruku na srdce a zamyslet se nad směrem, kterým by se český fotbal měl ubírat v roce 2024. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Za svým odvoláním starostky Doubravy na Karvinsku stojí podle Jiřiny Ferenčíkové lživá kampaň a politický kalkul. Skandál, v němž figurovali zdrogovaný školník a ředitel místní školy, byl rozhodujícím momentem krátce před volbami. Starostka funkci zastávala do roku 2024. Prezident rozhodl, že volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Volby se podle zákona konají první říjnový týden a toto rozhodnutí musí ještě schválit premiér. Termín voleb je důležitý pro občany, kteří chtějí ovlivnit místní politiku. Soudy čelí dilema mezi právními požadavky a etnickými aspekty v případu romské ženy, kterou Brno 4 roky marně pokouší vystěhovat z bytu bez nájemní smlouvy. I když někteří soudci jsou schovývaví k jejím specifickým okolnostem, nejvyšší soud Čermákovi důvody neuznal. Situace vyvolává otázky ohledně toho, jak by se soudy měly vyrovnávat s podobnými případy v budoucnu. Česko zažívá extrémní vedra s teplotami až 40 stupňů Celsia, což nutí pořadatele rušit nebo upravovat akce. Dostihy v Karlových Varech byly zrušeny, zatímco jiné akce hledají náhradní termíny. Organizátoři používají mlžné brány, vodní prvky a slunečníky k ochraně návštěvníků před sluncem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce Ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

time and the age. It's a total change.

Thank you.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Za svým odvoláním starostky Doubravy na Karvinsku stojí podle Jiřiny Ferenčíkové lživá kampaň a politický kalkul. Skandál, v němž figurovali zdrogovaný školník a ředitel místní školy, byl rozhodujícím momentem krátce před volbami. Starostka funkci zastávala do roku 2024. Prezident rozhodl, že volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Volby se podle zákona konají první říjnový týden a toto rozhodnutí musí ještě schválit premiér. Termín voleb je důležitý pro občany, kteří chtějí ovlivnit místní politiku. Soudy čelí dilema mezi právními požadavky a etnickými aspekty v případu romské ženy, kterou Brno 4 roky marně pokouší vystěhovat z bytu bez nájemní smlouvy. I když někteří soudci jsou schovývaví k jejím specifickým okolnostem, nejvyšší soud Čermákovi důvody neuznal. Situace vyvolává otázky ohledně toho, jak by se soudy měly vyrovnávat s podobnými případy v budoucnu. Česko zažívá extrémní vedra s teplotami až 40 stupňů Celsia, což nutí pořadatele rušit nebo upravovat akce. Dostihy v Karlových Varech byly zrušeny, zatímco jiné akce hledají náhradní termíny. Organizátoři používají mlžné brány, vodní prvky a slunečníky k ochraně návštěvníků před sluncem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Ola, ola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko a momentálně hlavně fanoušky rapové muziky. Od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořád Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste připravení užít si tuhle rapovou jízdu společně se mnou. Dneska nás opět čeká výlet do podzemí světového hiphopu. Dáme si New York, Philadelphia, Londýn, Švédsko nebo třeba i Kanadu. Slyšíme legendy jako je Nas, AZ, Talib Kweli nebo třeba Promo, ale dáme si taky mladý pušky, který držejí undergroundovou kulturu stále při životě i v roce 2026. A začneme hnedka pěkně z ostra. Čeká nás filadelfský bojovník Reef the Lost Coast, který za Mikem umí vždy vzít za to. Společně s ním taky Sharon Don a jejich věc s názvem Wanna Know. Takže pojďme na to, tohle je Boom Bap na Rádiu B a právě začínáme. Vám přeju příjemný poslech.

Posloucháš Boombap na Rádiu Bčko a tohle byla dnešní rozjížděčka Sharon Dawn a Reef the Lost Coast, track One and Oh. No a my se přesouváme do Baltimoru za Floatcam, který se jmenuje Jay Royal. No a u tohle borce, když zavřete oči, tak můžete mít pocit, že se vracíte někam do roku 95. Jay Royal totiž drží odkaz zlaté éry tak věrně, že jeho tracky zní jako nahrávky z času Gangstar nebo Mobb Deep. V době, kdy často rap míří jinám, je fajn slyšet někoho, kdo pořád miluje praskání vinylů a špinavý bubny, no a to přesně si dáme jeho novou věc s názvem Weapons Found in the Study. Je to perfektní pecka, posuďte sami.

Tak jo, bando, tohle to byl J-Royal, zastávka v Baltimoru, no a my si dáme teď zas trochu klasiky, dáme si polovinu MOP a tím je Billy Dance, vydal nový album s názvem The Answer, vyšlo 24. dubna, najdeme tam spoustu skvělých tracků, no a já jsem vybral ten s názvem Hope, kde se na featu taky objeví Two Bassy, no a taky Mr. Slow Flow, kterým je samozřejmě Evidence, pojďme na to, tahle pecka rozhodně v Boom Bapu musí.

Ladíš Rádio Bčko a pořad Boombap, no a my se přesouváme z Ameriky trochu severněji, a to do Kanady. Čeká nás Snake the Ripper, který je důkazem toho, že hip-hop není vždy o velkých labelech a milionových smlouvách. On si vyšlapal svoji cestu opravdu poctivě a sám, dá se říct, stojí za ním velká fanouškovská základna. No a dáme si jeho novější věc, která vyšla na albu DJ Crypta, který je vlastně producent a DJ bandy Snow Goons. Ta věc se jmenuje Pull Up a rozhodně je to velká petelice, kterou si dáváme právě teď v Boombapu na Rádiu B.

Tak já musím říct, že dnešní výběr mě teda zatím mega baví, takže doufám, že si to užíváte stejně jako já. A my pojďme na další pecku bez velkého okecávání. Stylistic Murder, Cam One, Will House a Tora je neskutečná morda s názvem Break Off. Vyšlo to v lednu letošního roku a je to hrozná nálož, boom bap jako prase, tak pojďme na to.

0: Tak jo, bando, další kosy dneska v Bumbepu pustíme bude AZ, který pro nás v květnu připravil třetí pokračování jeho alba s názvem Do or Die. No a já musím tohle album rozhodně doporučit. Dáme si věc s názvem Surprise, kde se na Majku objevil samozřejmě jeden z jeho největších parťáků, s kterým už spolupracuje spousty a spousty let, a tím je nás o beat se postarali Mike and Case, který produkovali většinu toho alba, a musím říct, že to je velká pohodička, takže pojďme to trochu vyklidnit. Bumbep na Bčku pokračuje.
1: Let's get to it. You know what it is.

Stále ladíš bubeb na Rádiu Bčko, no a my se přesouváme na chvilku do Británie. Čeká nás týpek, který je součástí labelu High Focus Records a tím je Ono Capono. Zároveň s ním taky buchetka dnešního boom bapu, kterou je Junset, jejich společná věc s názvem Karma Lot. Je to takový docela psychadeličtější rap, ale musím říct, že mě to dost baví, takže pojďme na to, dáme si trochu psychadeliky v dnešním boom bapu.

No a po trošce tý psychedeliky si dáme taky rubriku Česká, Slovenská, Pecka v Bumbepu. Dneska to propojíme, dáme si Česko, Slovensko dohromady. Čeká nás track DJ Viče a Čistichová z alba Time is Now, který Vič produkoval v roce 2004 a musím říct, že to je prostě nestárnoucí klasika, kde si byl schopný pozvat světový jména už tu dobu a je to prostě hrozná pecka, kterou si vždycky rád pustím. Doufám, že to máte stejně. Pojďme na to. Česká, slovenská pecka v Bumbepu, DJ Vič, Čistichov, Bydlák, Rap, já. Yeah.

a nám dohrála rubrika Česká slovenská pecka. Tentokrát to byl DJ Vič a Čistýchov, takže jsem to pěkně nakombinoval. Skladba Vidlák, Repia a bylo to z alba Time Is Now, který je už 22 let starý, což je jako nesmysl. Nechápu, ale musím říct, že to nikdy neomrzí tohlensto. No a my se přesouváme na další věc a to bude track Twin Sinners, kterou má na svědomí Intel, což je vlastně syn Yugada z Wu-Tang Clan. A Intel je vlastně součást bandy, která si říká Second Generation Wu, což tvoří tři potomci Wu-Tang Clan. A na téhle skladbě je teda sám, co se týče té bandy Second Generation Wu, ale na majku s ním se objeví Nuclear Flare, který s nima taky úzce spolupracuje, a o beat téhle skladby se postaral Kyo Itachi, který má teda dost podobný styl jako RZA, takže mezi tuhle bandičku docela dost dobře zapadá. Pojďme si to poslechnout, track Twin Sinners, Boom Bapu na Bčku.

0: français.
1: No tak jo, přátelé, já koukám, že jsme za polovinou dnešního dílu, už docela dost teda za polovinou, takže já nesmím zapomenout na rubriku Album, která prostě nesmí chybět. A dneska s ní zavítáme do Švédska, vlastně stejně jako minule, protože minule to byl Prop Dylan, ale tentokrát si dáme větší legendu téhle země a to je Promo, člen kapely Loop Troop Rockers, můj velice oblíbený MC a velký sympaťák, který na stage umí rozdávat neskutečnou radost. Dáme si jeho solový album s názvem Government Music, jako vždy dva tracky, první z nich bude Big in Japan a druhý si dáme Positive and Negative. A ještě bych chtěl zmínit, že Loop Troop Rockers taky vystoupí na obnoveném festivalu Hip Hop Camp, který vlastně se koná zase po 6 letech. Tentokrát to bude trošku jiné než v Hradci, bude to v areálu Kosmo v Plasech u Plzně a proběhne to 21. a 22. srpna. Loop Troop vystupují v pátek 21., takže určitě doražte. Já nebudu zmiňovat všechny ty jména, který vystoupí, to si dáme až někdy jindy, až budeme trošku blíž tomuhle datumu. Teďko Promo a rubrika Album. Pojďme na to.

To the classic. Ladíš Rádio Bčko a pořad Boom Bap nám dohrála rubrika Album promo a jeho skvělá placka Government Music a my se přesouváme na poslední rubriku dnešního Boom Bapu a to je Classic, jak jste poznali podle úvodní znělky. Tentokrát to bude Talib Kweli, věc, která není zas takovej old school, ale už je to dost starý, aby to bylo v naší rubrice Classic. Je to z roku 2002, takže skoro čtvrt století a to už si zaslouží být v téhle rubrice, podle mě. Skladba Get By, Talib Kweli a za chvilku se loučíme, přátelé. Pojďme na to, užívejte poslední chvíle dnešního Boom Bapu. Yeah.

No, tak je to zase tady. Dostali jsme se na konec dnešního dílu. Uteklo to zase neskutečně rychle. A já bych vám chtěl samozřejmě všem poděkovat za poslech a vaši přízeň. Já doufám, že jste si dnešní výběr a selekci, kterou jsem pro vás vybral, užili, že vás to bavilo. Já jsem si to užil mega, takže doufám, že i vy. Díky za vaši podporu a za vaši zpětnou vazbu, to si moc vážím, bez toho by to nešlo a díky tomu to dělám, protože naše rádio vlastně nejde na ničem jiným, než na tom, že nás podporujete aspoň vaší zpětnou vazbou, takže díky ještě jednou, je to pro nás čest, že stále držíte s náma a ještě jednou velký díky. Samozřejmě nakonec nebudou chybět Wu-Tang, ale já bych ještě předtím chtěl zmínit jednu skvělou akci, která se koná už příští víkend a to je Mystic Skate Cup, kde v sobotu 27. vystoupí Dilated Peoples legendy LA, který dorazí po 11 letech opět do České republiky a neváhejte, doražte, protože to bude stát za to. Doufám, že se tam spolu uvidíme a společně si užijeme tuhle skvělou party. Bude to prostě mejdan jako hovado. No a my se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Bumbe. Teďko už nesmí chybět Wu-Tang, tentokrát Capadona a jeho track Milk the Cow. Mějte se krásně, přátelé, užívejte léta, dávejte na sebe pozor. Ciao.

0: 2 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Rozhodnutí soudu o zastavení stíhání podnikatele Zdeňka Pelce kvůli zdravotnímu stavu, poté co v opilosti způsobil smrtelnou nehodu, vzbudilo debatu. Česká lékařská komora kritizuje systém kontroly znalců, zatímco šéf Soudcovské unie jej hájí. Podobné případy se v české justici objevily již dříve. Rodina strojvedoucího, který je obviněn z katastrofální srážky vlaků před 5 lety, tvrdí, že za nehodu může nedostatečné zabezpečení trati. Zpochybňuje závěry drážní inspekce a snaží se očistit jeho jméno. Varují, že podobné neštěstí by se mohlo v budoucnu znovu opakovat. V nadcházejícím školním roce si prvňáčci naposledy odnesou vysvědčení s klasickými známkami, když stále více škol přechází na slovní hodnocení. Tento trend umožňuje rodičům a dětem lépe pochopit oblasti, které je potřeba zlepšit. Přechod na slovní hodnocení odráží rostoucí snahu zaměřit se na individuální rozvoj žáků. Rusko obnovilo své nejvyšší diplomatické zastoupení v České republice, když prezident Petr Pavel v pátek na Pražském hradě převzal pověřovací listiny od velvyslankyně Anny Ponomarjovové. Tento krok posiluje diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi a otevírá novou kapitolu v jejich vzájemné spolupráci. Jmenování Ponomarjovové jako nové ruské velvyslankyně přichází v čase, kdy mezinárodní vztahy čelí mnoha výzvám. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Bečko. Leave your cares behind. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Norský útočník Erling Haaland a francouzský rychlík Kylian Mbappé se možná na konci skupinové fáze nepotkají, protože jejich země už mají jistý postup. Ve skupině H se rozhodne mezi favority Španěly a dalšími týmy, kde musí všichni do boje naplno. A ve skupině G bojuje Egypt proti Iránu o postup z prvního místa. To všechno sledujte živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ekvádor zasáhla fotbalová euforie, když charismatický trenér Sebastian Bekačece dovedl svůj tým k historickému vítězství nad Německem 2:1. Fanoušci byli vyzváni k velkolepým oslavám poté, co se Ekvádor dostal do vyřazovací fáze šampionátu poprvé od roku 2006. Bekačece s ikonickými vlajícími blondiatými vlasy si tento moment řádně vychutnal. 22-letý útočník Anthony Elanga poslal hezkým gólem Švédsko do vyřazovacích bojů na mistrovství světa po remíze 1-1 s Japonskem. Přestože toužil po vítězství, spokojil se i s bodem a ocenil hrdost i vytrvalost svého týmu. Elanga nyní soustředí veškerou energii na další výzvy, které přinese severoamerický fotbalový šampionát. Letošní mistrovství světa ve fotbale láme rekordy návštěvnosti. Sice ještě zbývá odehrát 48 zápasů, ale už se na zápasy přišlo podívat 3 605 357 diváků. Spojené státy, Kanada a Mexiko si tímto překonáním rekordu mohou plácnout a oslavit. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Rozhodnutí soudu o zastavení stíhání podnikatele Zdeňka Pelce kvůli zdravotnímu stavu, poté co v opilosti způsobil smrtelnou nehodu, vzbudilo debatu. Česká lékařská komora kritizuje systém kontroly znalců, zatímco šéf soudcovské unie jej hájí. Podobné případy se v české justici objevily již dříve. Rodina strojvedoucího, který je obviněn z katastrofální srážky vlaků před 5 lety, tvrdí, že za nehodu může nedostatečné zabezpečení trati. Zpochybňuje závěry drážní inspekce a snaží se očistit jeho jméno. Varují, že podobné neštěstí by se mohlo v budoucnu znovu opakovat. V nadcházejícím školním roce si prvňáčci naposledy odnesou vysvědčení s klasickými známkami, když stále více škol přechází na slovní hodnocení. Tento trend umožňuje rodičům a dětem lépe pochopit oblasti, které je potřeba zlepšit. Přechod na slovní hodnocení odráží rostoucí snahu zaměřit se na individuální rozvoj žáků. Rusko obnovilo své nejvyšší diplomatické zastoupení v České republice, když prezident Petr Pavel v pátek na Pražském hradě převzal pověřovací listiny od velvyslankyně Anny Ponomarjovové. Tento krok posiluje diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi a otevírá novou kapitolu v jejich vzájemné spolupráci. Jmenování Ponomarjovové jako nové ruské velvyslankyně přichází v čase, kdy mezinárodní vztahy čelí mnoha výzvám. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Druhý album od Channel Beats, Your Day Will Come, přináší posluchačům neuchopitelné hudební dílo, které kombinuje známé melodie s neskutečnou emocionalitou. Tato deska, vydaná pod nezávislým labelem, nabízí posluchači pohled do světa plného zoufalých postav a písniček, které se zdají jako zrcadlové odrazy těch známějších. Channel Beats tímto albem potvrzuje svou schopnost tvořit hudbu, jež překračuje hranice běžných žánrů a oslovuje posluchače na hlubší úrovni. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Norský útočník Erling Haaland a francouzský rychlík Kylian Mbappé se možná na konci skupinové fáze nepotkají, protože jejich země už mají jistý postup. Ve skupině H se rozhodne mezi favority Španěly a dalšími týmy, kde musí všichni do boje naplno. A ve skupině G bojuje Egypt proti Íránu o postup z prvního místa. To všechno sledujte živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ekvádor zasáhla fotbalová euforie, když charismatický trenér Sebastian Bekačece dovedl svůj tým k historickému vítězství nad Německem 2:1. Fanoušci byli vyzváni k velkolepým oslavám poté, co se Ekvádor dostal do vyřazovací fáze šampionátu poprvé od roku 2006. Bekačece s ikonickými vlajícími blondiatými vlasy si tento moment řádně vychutnal. 22-letý útočník Anthony Elanga poslal hezkým gólem Švédsko do vyřazovacích bojů na mistrovství světa po remíze 1-1 s Japonskem. Přestože toužil po vítězství, spokojil se i s bodem a ocenil hrdost i vytrvalost svého týmu. Elanga nyní soustředí veškerou energii na další výzvy, které přinese severoamerický fotbalový šampionát. Letošní mistrovství světa ve fotbale láme rekordy návštěvnosti. Sice ještě zbývá odehrát 48 zápasů, ale už se na zápasy přišlo podívat 3 605 357 diváků. Spojené státy, Kanada a Mexiko si tímto překonáním rekordu mohou plácnout a oslavit. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na bek.

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Každé všední odpoledne

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Rozhodnutí soudu o zastavení stíhání podnikatele Zdeňka Pelce kvůli zdravotnímu stavu, poté co v opilosti způsobil smrtelnou nehodu, vzbudilo debatu. Česká lékařská komora kritizuje systém kontroly znalců, zatímco šéf Soudcovské unie jej hájí. Podobné případy se v české justici objevily již dříve. Rodina strojvedoucího, který je obviněn z katastrofální srážky vlaků před 5 lety, tvrdí, že za nehodu může nedostatečné zabezpečení trati. Zpochybňuje závěry drážní inspekce a snaží se očistit jeho jméno. Varují, že podobné neštěstí by se mohlo v budoucnu znovu opakovat. V nadcházejícím školním roce si prvňáčci naposledy odnesou vysvědčení s klasickými známkami, když stále více škol přechází na slovní hodnocení. Tento trend umožňuje rodičům a dětem lépe pochopit oblasti, které je potřeba zlepšit. Přechod na slovní hodnocení odráží rostoucí snahu zaměřit se na individuální rozvoj žáků. Rusko obnovilo své nejvyšší diplomatické zastoupení v České republice, když prezident Petr Pavel v pátek na Pražském hradě převzal pověřovací listiny od velvyslankyně Anny Ponomarjovové. Tento krok posiluje diplomatické vztahy mezi oběma zeměmi a otevírá novou kapitolu v jejich vzájemné spolupráci. Jmenování Ponomarjovové jako nové ruské velvyslankyně přichází v čase, kdy mezinárodní vztahy čelí mnoha výzvám. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Nestárnoucí klasika na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Poslední sezóna seriálu The Bear pod vedením Christophera Storera přináší strhující kuchyňskou podívanou plnou krve, potu, slz a třením. Po nestabilní třetí a o něco jistější čtvrté sezóně se seriál vrací k tomu, co z něj dělalo adrenalinem nabitý zážitek. Premiéra závěrečné sezóny je naplánována na 25. června 2024 na FX a Hulu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Posloucháš Zlomený beaty na B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Norský útočník Erling Haaland a francouzský rychlík Kylian Mbappé se možná na konci skupinové fáze nepotkají, protože jejich země už mají jistý postup. Ve skupině H se rozhodne mezi favority Španěly a dalšími týmy, kde musí všichni do boje naplno. A ve skupině G bojuje Egypt proti Iránu o postup z prvního místa. To všechno sledujte živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ekvádor zasáhla fotbalová euforie, když charismatický trenér Sebastian Bekačece dovedl svůj tým k historickému vítězství nad Německem 2:1. Fanoušci byli vyzváni k velkolepým oslavám poté, co se Ekvádor dostal do vyřazovací fáze šampionátu poprvé od roku 2006. Bekačece s ikonickými vlajícími blondiatými vlasy si tento moment řádně vychutnal. 22-letý útočník Anthony Elanga poslal hezkým gólem Švédsko do vyřazovacích bojů na mistrovství světa po remíze 1-1 s Japonskem. Přestože toužil po vítězství, spokojil se i s bodem a ocenil hrdost i vytrvalost svého týmu. Elanga nyní soustředí veškerou energii na další výzvy, které přinese severoamerický fotbalový šampionát. Letošní mistrovství světa ve fotbale láme rekordy návštěvnosti. Sice ještě zbývá odehrát 48 zápasů, ale už se na zápasy přišlo podívat 3 605 357 diváků. Spojené státy, Kanada a Mexiko si tímto překonáním rekordu mohou plácnout a oslavit. A to je vše ze sportu a teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Radio B.
1: Aufnahme.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko. Béčko. Každé všední odpoledne

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: pouze na Rádiu B.
1: Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas?

0: says, gee whiz. Mm. Very, very nice.
1: Honkplay. Pořad přinášející průřez českými i Honkplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: of Liquid Waves.
1: Ahoj, já jsem Jan. A tohle je můj set pro Radio B. Snad neurazíte.

Oh,

0: dobe!
1: To je hodně laxantní.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Čau, zdraví vás Mikim. A teď uslyšíte můj set pro pořad Exkluziv na Rádiu B.

Ahoj, ahoj, jsem Antonín Padrta a vítám tě při poslechu 27. dílu pořadu Houpando Grande. Jako vždy mám pro tebe nachystanou parádní houzovou nadílku, tak se připrav a pojď si to se mnou poslechnout.

call me super high.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus du Sol in a Bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky,

A zdravím Dianku, ahoj. A se je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

tuhle pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Mišmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

A jdeme dál. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Berču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo. Už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. Když Police, možná Roman,

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho, mišmaše.

Prop Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.

Crap Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál. 4. února v Roxy a nejen tam, nicméně v Roxy bude i moje maličkost. Takže budu rád, když

Každopádně posluchači Rádia B dále můžou poslouchat Vintage a Cvrkoslávka Zeleného. Zdravím do Roudnického studia, právě jeho. A následně pokračuje DJ Cynic a jeho malý pátek. Každopádně, když už jsme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing. Kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě o to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa rád.

0: Je půlnoc na Rádiu B.
1: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o dva interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
2: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o dva interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.